tomu, že je jinačí. Smáli se tomu, že se drží stranou. Smáli se tomu, že snad ani žít jinak neumí, než v bunkru pod peřenou. Zář, co mu byla dána jako dar, tak vnímal jako svoje prokletí.

O pár sekúnd bude 6:45 a vtedy vás pozývame pravidelne každý deň aj na modlitbu Ranný chvál. Dnešok, streda, 14. október, nie je výnimka. No a po ranných chválach tradične aj správy o 6.